0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Kriz Radio.

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo. Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku. Každý den je originál.
4: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
5: Bienvenue chez Joe.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: Hrajeme další
5: pecky.
0: Crazy Radio.
6: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
7: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: to takhle. Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

tečou a já šeptám. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody.

smradu jak houby čárny. Dětská jim roba stále zle po kůzu bráník sa řík strany márny. Otrouci najebaný každý den v šenku. Pangarti zasoplený běhají do noci venku. Týpek na lavičkách chce úhrovat tu svou frenku. Cigány upina zas dneska hrajou. Zas bude bitka bratku, tak se u nás věci majou. Durezané líca, dolamané nohy. Moje čtvrti si držte.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč? Minimum muziky. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: říct bezvádnej farbopolicajtek. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, 8 hodin ráno. Na Červenohorském sedle se děly věci. Policie tam o víkendu pořádala velkou razii na motorkáře a kromě rychlosti a chybějících papírů narazila i na jednoho rebela s registrační značkou ručně napsanou na kusu papíru. Borec si asi myslel, že to projde, ale ouha, kreativní přestupek sice body nepřináší, ale pokuta a zákaz řízení mu prdel pěkně provětrají.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléřek polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Easy Radio. Oč byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

přijde chlap doktorovi a říká, pane, která hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? A říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, já s ní teda něco. Počkejte, 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal jí mu pade, on jí odbouch, no.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, 10 hodin dopoledne. Dnes nás čeká nebeská podívaná jak z hororu pro romantiky, protože měsíc zakryje velkou část slunce a vytvoří na obloze parádní, bíčí rohy. Nejvíce si to užijí ti na západě Čech, kde slunce vypadá, jako by mu někdo dal pěstí a nechá po sobě jen úzký srpek, než zapadne. Takže nezapomeňte na speciální brýle, ať vám z té krásy nevypadnou oči, a hlavně si to užijte, protože s Hurvínkem to bude na hvězdárně v Rokycanech teprve ta správná švanda.
4: Ze společnosti.
5: Vypadá to, že digitální láska kvete i ve formě lehtivých zpráv, protože zhruba třetina Čechů si pravidelně posílá sexy fotky a videa. Největší machři v tom jsou mladí mezi 18 a 29, kteří si vzájemně koření digitální život. Takže až vám cinkne mobil, možná tam nebude jen recept na bábovku, ale i něco zatraceně ostřejšího.
4: Kultura.
5: Příznivci bizarního umění z Bystřete. Pražská galerie Fotografic momentálně nabízí výstavu Čech Landskepe od čínského fotografa Yutong Xie, který křížem krážem procestoval Česko a zachytil poněkud sireálné, občas až absurdní momenty obyčejné krajiny, včetně zlaté limuzíny uprostřed sídliště nebo lamí farmy v továrním areálu. Vedle toho můžete v ateliéru Josefa Sudka prožít rande s květinou od Radka Brousila, což zní jako ideální program pro ty, kterým už lezou krkem ty typické tinderové profily. Takže pokud vás nebaví jen historické památky, české umění má co nabídnout, a to i s lehkým úsměvem.
4: Sport.
5: V českém fotbale se zjevně někteří trenéři inspirují reality show, ale trochu jinak. Bývalý kouč Petr Vlachovský dostal flaster za tajné nahrávání svých svěřenkyň. Doufejme, že teď už bude natáčet jen fotbalové akce na hřišti a ne v kabině.
4: Doprava.
5: Většina českých dálnic se i dnes ráno proměnila v nekonečné parkoviště, kde se rychlost posunuje tempem šneka na valníku, co právě snědl trávu z LSD. Mezi Prahou a Brnem navíc blokoval jeden pruh kuriozní náklad rozbitých zahradních trpaslíků, které se podle svědků pokoušel sbírat muž v masce králíka, celkem v pohodě, jen trošku v šoku. Takže pokud nemáte rádi adrenalin a divné scénky u silnice, doporučujeme zůstat doma a raději se věnovat pěstování brambor, to je menší pain.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v Česku opět zažijeme letní šílenství, slunce bude pálit jako z praku a rtuť teploměru se klidně vyšvihne i nad 30, místy ale poletí až k neuvěřitelným 37 stupňům Celsia, takže si nezapomeňte vzít jen ty nejmenší hadříky. K večeru se sice trochu ochladí na příjemných 15 stupňů, ale to jen proto, aby vám nebylo horko při těch žhavých letních hrátkách. Takže bacha na to, ať vás nikdo nevidí za bukem, vy divoké kočky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum muziky.

Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, 11 hodin dopoledne. Českem se šíří nová letní móda, vzhledem k úmorným vedrům se v parcích objevují jedinci, co se snaží chladit snad i v kašnách, a to v oděvech, co by se dali popsat jako svléknout se do naha, ale ne úplně. Policisté už mají plné ruce práce s exhibicionisty, co si pletou náměstí z nuda pláží a lidi se už ptají, kdy si totiž ašci začnou plést i se saunou. No co, hold horko s námi umí zamávat a s rozumem taky.
5: Ze společnosti.
6: Tak aktivní stáří dostalo v Česku nový, poněkud pikantní význam. Podle policie se totiž jeden sedmdesátník místo vnoučat věnoval distribuci pervitinu. Hold, někteří seniori prostě nechtějí sedět doma a plést svetr, radši pletou s drogami.
5: Kultura.
6: Liberec se na konci srpna stane hlavním městem skla, kde na festivalu Crystal Valley Week propojíme snad všechny kultury světa. Dokonce k nám dorazí i indiáni kmene Panará z daleké Brazílie, aby ukázali, jak si české skleněné korálky vetkali do svých tradičních šperků. Takže jestli máte rádi blištivé věci a exotiku, hurá do Liberce, bude to pořádná pecka.
5: Sport.
6: Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu už jede naplno a čeští borci se tam rvou jako lvi. Jenže jedna koulařka si posteskla, že kdyby byly atletky polonahé, měly by víc peněz, což teda dost nasralo diváky i sponzory. Hold, zlatá medaile za morálku se nejspíš letos na krk nikomu nepověsí.
5: Doprava.
6: Takže, pokud dneska brázdíte české silnice, připravte se na letní klasiku, všude se něco kope a opravuje, protože silničáři zřejmě milují asfaltové lázně. Například D1 kolem Brna je pořád rozkopaná a na pražském okruhu taky žádná sláva, prostě ráj pro milovníky kolon a pomalé jízdy. Hold, kdo si počká, ten se, možná někdy, dočká hladké silnice, do té doby si užijte poskakování.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, jako by nám slunce chtělo ukázat, že ještě umí pořádně potěšit. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 25 až 29 stupňů Celsia, v noci se ochladí na 11 až 7, tak ať vás ráno nenašoupu zmrzlé z postele. A bacha na víkend, sluníčko se nám pořádně rozparádí a teploty pošle až na brutálních 36 stupňů, to bude chtít minimálně studený sprchy, nebo rovnou naháče u vody.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku. Protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: infa. Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

0: kdy pozná eskimák, že je opravdová zima. Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, poledne. S tímhle pekelným létem a dovolenkovou sezónou se zdá, že někteří Češi ztrácí soudnost, protože cestovky se nestačí divit jejich stížnostem. Jeden si třeba stěžoval, že mu ostrov Krk brání ve výhledu na moře, a jiný se prý dožadoval, aby mu proplatili brýle, co mu moře sebralo, protože ho nikdo nevaroval před blbým mořským živelným jednáním.
5: Ze společnosti.
6: Brno, město pod Špilberkem, ukrývá pro otrlé turisty poněkud netradiční pozdrav. Na věži kostela svatého Jakuba totiž už pěknou řádku let jeden kamenný mužíček neomaleně vystrkuje holý zadek na kolem jdoucí, a to směrem na Petrov. Takže až tam tudy zase půjdete, nezapomeňte se podívat, kdo vám tam dělá tu pravou brněnskou prdel.
5: Kultura.
6: Liberec se na konci srpna stane světovou metropolí skla, neboť Crystal Valley Week představí, co všechno se dá s pořádnou perličkou vykouzlit. Festival dokonce přitáhne Indiány z Brazílie, kteří na české skleněné korálky nedají dopustit a nosí je na svých krojích. Tak vidíte, naše české perličky dobývají svět a hlavně ty správné chlapácké krky.
5: Sport.
6: Plzeň se chystá na pořádný sportovní randál, od 15. srpna startuje Sportmanie, kde si každý může něco vyzkoušet. Tak doufáme, že tam nebudou jen tatíci s pivními břichy zkoušet parkour, ale třeba i nějaké roštěnky předvedou ladné pohyby. Kdo ví, třeba najdou novou vášeň, nebo si aspoň protáhnou to, co jindy moc neprotahují.
5: Doprava.
6: Začíná to vypadat, že D1 je spíš adrenalinový park než dálnice, protože dneska ráno se u Kroměříže převrátil kamion s kyselinou, řidič se poleptal a hasiči to tam teď dávají dohromady. Navíc se nám tu na 10. kilometru ve směru na Brno vznítil náklaďák, takže se tvoří pořádné škuntíky a všichni si můžeme užít další zážitek z cestování. Takže pokud nemusíte, raději si dejte oraz a zkuste si dneska místo cesty autem namíchat nějaký vlastní kyselý koktejl.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Česko se dneska bude koupat v paprscích, slunce pálí jako po neplánované dovolené v Karibiku, takže ideální čas provětrat letní garderobu, nebo rovnou jen opálení z minulého léta. Rtuť teploměr už plhá k příjemným 25 až 29 stupňům Celsia, místy klidně i přes 30, takže dneska i ti největší bručouni roztají, zatímco v noci nás čeká sice jasno, ale s teplotami klesajícími k 10 až 12 stupňům, tak si vezměte něco na přikrytí, aby vám nebyla zima na tu vašino, víte co?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou. Minimum muziky. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď vody, ale vy si za to nic nevemete. On pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? On povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky.
4: Minimum infa. Maximálně fan.
5: To je Crazy Rádio.
6: To je Crazy Rádio.
7: Crazy Rádio.
8: Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. I know you're hurting. Right now you feel like

0: Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, 13. hodina odpoledne. Dneska nám slunce pěkně zatmí, měsíc si ho prostě cepe před hubu, tak bacha na bulvy, ať si je nevypálíte. Jestli nemáte ty správný brejle, radši koukejte do země, ať pak nečumíte jak puk. Aspoň se na chvilku udělá příjemný šero, než nás zase sežehnou ty věčný péářáky.
4: Ze společnosti.
5: Česko se zřejmě zbláznilo do plyšáků, protože nový rekord drží medvědí obr dlouhý 430 cm a vážící 70 kg, kterého si můžete prohlédnout ve spánkovém studiu u Benešova. Kdo by to byl řekl, že i plyšák může mít břicho přes 333 cm, že jo? Navíc po republice putuje i menší plyšový medvídek Klumpík Ostravský, maskot dětí ze školních družin, který už procestoval desítky míst a s dětskama zažil nejeden výlet.
4: Kultura.
5: Po Česku se šíří knižní hitovka 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností, která dokazuje, že největší kulturní zážitky se často skrývají v každodenním blázinci, co nás obklopuje. Zdá se, že autoři pěkně nasvítili ty největší perly, kdy si jeden říká, jestli se nám to tady náhodou nějak neposralo, nebo je to prostě normální. Takže pokud máte pocit, že se vám občas dějí divné věci, nejste sami, jen to možná ještě nikdo nevydal knižně.
4: Sport.
5: Naši mladí basketbaloví talenti do 16 let v Rumunsku hrdinsky rozjeli český návrat, ale Poláci byli zjevně rychlejší a z osmi finále jim brutálně utekli. Je to jako když se snažíte dohnat tramvaj, ale ta svýma prostě nezastaví. Takže z bojů o medaile je teď pro kluky jen boj o to, aby nesestoupili z elitní divize, což je taky taková, malá, olympiáda.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Seriál skončil, 10. bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek.
1: Jsem tu, díkluci trhu, vědecky počat z dobrého vrhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček azurit.
0: Cože?

0: Ty snad chceš dítě? Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný, odolný, čilý. Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azurit. Osud nás vodí,

šlo to ráz na ráz, byla to chvíle, srst sice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, král

karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: kiss.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Just speak.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a jílica, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima záklíje a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: May I have your attention, please?

0: Listen, ladies. Let them know. London girls, you live all the time. Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Posílat si lehtivé zprávy a fotky je v Česku normální jako pivo k obědu, dělá to zhruba třetina populace, nejvíc pak mladí mezi 18 a 29 lety. Ukázal to nový výzkum, podle kterého se stal takzvaný sexting běžnou součástí digitálního života. Takže až vám přijde zpráva s dotazem na barvu spodního prádla, nedivte se, jen se někdo snaží okořenit vztah.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

svůj hlad po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s 7letou pliskou. Finská, ruská, polská,

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v butníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.

0: pozvánku.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
3: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Ride.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
5: Crazy Radio!
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran, signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíravy na stlamy. Je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem strach,

bydlet svála jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku.

pověst táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás do osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

0: přestat laskavě s tím ťukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum infa.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se člověče na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejně by to děcka zežhrali.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum

0: prým to nevá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou tortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, maximálně fun.
3: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, fun.
4: Crazy Radio.

Crazy Radio. Let the music play. Let the music play.

0: Fantasy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

0: gentlemen.
1: Ano, byla jsem v práci, co říkáš, že jsi tam marně volal?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
2: Ne.
1: No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
2: Ne.
1: No začala se jí točit hlava.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji, to jsou oni. To jsou oni, to jsou oni, to jsou oni. Toto je pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji.

0: Přijede pán na invalidní vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco nemám tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli já mám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste ji kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Radio. Everybody's free to be a VIP.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Maximálně fun!

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 22. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další
4: pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum muziky. Minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio.
6: Follow me. To a point of no return.

já už neplatím. Rád tak rád bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy mé, rány mé, co nejdřív.

jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

pohled. Miluju rap, pamatuješ loni na Boyband? A nebo si tam nebyl jako DMX? Jedem ve stylu DJ Khaleda, we the best. Příští rok na hlavní stage Rocko a Kanye West. Beat je

Mám na ruce pásku, přede mnou Duff a za ním plot. Neobyčejný žur, všichni končí tu jak Scott. Indy a Vič, LA 4, vypálený pražský preví. My tři hádej kdo, štílo, legendární skvělý. Na statrou se blízka, mám laser až na pódium. A i keby som mal tisíc let, hip-hop tady stále žije. Živě, hlavně zblízka, jsme na tvojem sídlisku. V zimě, v létě, André, svičem 20 let na ihrisku.

0: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juli ju. Na ole julu juli si. Si sam.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Ha ha.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: se vzdal. Dneska naposledy rovně stál.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Hello, guys. This is Ice MC. Hey.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu...

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu louku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se tak trakají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.